0: Počúvate Rádio FM, našu pravidelnú slovensko-českú dvojhodinovku D2FM, ktorej sme vám hrali aj nový single This is Kevin, ale aj nedávnu novinku od kapely Priestor. Po dvoch domácich novinkách sa presúvame na českú hudobnú scénu. Čaká nás Moonshine, ktorá sa hlási s veľmi osobnou skladbou Kocor. Viac už prezradí samotná Moonshine.
1: Písničku som napsala pro svého kamaráda Milana. Vznikla v den, kdy umřel, a protože odešel dosť nečekaně, tak ve mne byla nějaká potřeba se s ním nějakým způsobem rozloučit a proto jsem napsala tuhle písničku. Je to vlastně vzpomínka na okamžiky, které jsme s ním prožili, na takové obyčejné laskavé chvíle, ale přitom něčím vzácné a výjimečné. Vždycky jsme trávili čas v jeho zahradní chatce, kde bydlel a kde měl spoustu obrazů, vinilů a knih. Miloval totiž umění ve všech jeho podobách a nejvíce právě malování a tím je inspirovaná hodně ta píseň. Milan se dovedl těšit jako dítě z procesu tvorby a z toho, když maloval a rozléval barvy po plátně. V té písni je také rovina takového pocitu oddělení, kdy vám odejde někdo, koho máte rádi a už se s ním nějakým způsobem nemůžete spojit, protože je v nějakém jiném světě. A tohle jsme se snažili zachytit i v klipu, který vznikl a byl natočený na termovizní kameru, takže působí tak, jako kdyby zvláštně a právě z jiného světa a zároveň odkazuje i na obrazy a malbu.
0: Z D2FM bude znieť Moonshine a čerstvý single Kocour.

0: Aj kapelu Može dní ste počúvali v programe D2FM. Česká kapela našla inšpiráciu na nový singel vo Veľkej Británii, a to rovno v kráľovskej rodine. Toto bola ich novinka Alžbieto. Česky budeme aj pokračovať, hrať vám ideme z albumu, ktorý už na budúci týždeň vydávajú Neco Neco. Kapela, ktorá teraz pôsobí už ako trio, má pre vás album Majonéza. Kým ho vydajú, tak z neho vydali ešte aj čerstvý singel Nočný plán. Ten programu D2FM predstavila Alžbieta Tkáč-Trusinová.
1: Je to takový obětí, který jsem napsala sama pro sebe a pro svoje mladší já. A je to vlastně song o tom, že mi není dobře, že mám zlomený srdce a že se bojím, že se z toho nikdy už nevyhrabu. Ale vlastně stejně jako to zaznívá v té písničce, tak to zaznělo i reálně v mém životě. Kdy mi někdo řekl, neboj se, tohle co období skončí. Taky jsem si tím prošla, taky to bylo strašně zlý, ale teďka o pár let později jsem ve šťastném vztahu a už si na to ani nevzpomenu. A díky tomu, že mi ta kamarádka tohle to řekla, tak jsem se i já dokázala oklepat a o tom je tahle písnička.
0: Zde je 2FM, posíláme ukážku z albumu Majonéza od Neco Neco, toto je Nočný plán.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Jasne, nie je dobré ani zlé, len to nejak je. Všetko je tu tekuté a premenné a jedine tmu nikto neohne. Tma je jediné isté v tme. V tme sme jak sne, nie je dobré ani zlé, len to nejak je. Všetko je tu tekuté a premenné, jedine tmu nikto neohne a tma nič nepovie.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: slovakische Geris. Slovakische Geris. Slovakische Geris. Slovakische Geris.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.